Vážení soudruzi a soudružky, představujeme vám Jaw Bobble, mladého pána z Londýna, Whitechapel. Přivezl vám nový zvuk.